0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
2: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj, ty trubí roh, a hraj.
2: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
2: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Len sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj schopný.
2: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
2: Kopito, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
2: 7.
0: 8.
2: 9.
0: 10.
2: Dolník.
0: Horník.
2: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
2: Piková dáma.
0: Král.
2: Eso.
0: Eso.
2: Eso.
0: Eso.
2: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Počkaj. Cítim? Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
1: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!
0: Daj mu ešte! Yeah.

0: Jste tu správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alferin.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, to si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali labutě, kašleme na Kutě,

po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

0: Škriatok Brepkík vám praje Bobrý obedík.
1: Kdybych měl plantáž na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku a vzhledem k sešupu

0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam, by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
1: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
1: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
1: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Ej, sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlopmi.
1: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
1: Kopito, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
1: 7.
0: 8.
1: 9.
0: 10.
1: Dolník.
0: Horník.
1: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
1: Piková dáma.
0: Král.
1: Eso.
0: Eso.
1: Eso.
0: Eso.
1: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Počkaj. Cítim. Cítim. Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
2: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!
0: Aj mu ešte!

křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.